Viktor, bude to odtáhnout. Na Mikrožohara se zvíte. Hoábrálarájik. كان ميكرو جوهر على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.